0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
8: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
7: Co je to virtuální baterie?
8: Virtuální baterie.
9: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
10: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
10: O co jde?
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
12: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
2: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Circus FIFA World Cup Meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
7: A všechny vaše další oblíbené

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
5: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
6: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
7: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
6: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
8: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
6: Jasně.
9: Co je to virtuální baterie?
10: Virtuální baterie.
11: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
12: O co jde?
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
14: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
15: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: FIFA World Cup 1000.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
4: Birgo!
3: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
8: O co jde?
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
10: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Cus FIFA World Cup Meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
4: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
5: Beer Go!
4: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Uhu! Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
9: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
4: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
3: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
5: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
3: Jasně.
6: Co je to virtuální baterie?
7: Virtuální baterie.
8: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
9: O co jde?
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
11: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
4: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
5: Beer Go!
4: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
9: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
7: Co je to virtuální baterie?
8: Virtuální baterie.
9: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
10: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
10: O co jde?
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom

0: má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: FIFA World Cup 1000.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
4: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
5: Beer Go!
4: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
1: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
2: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
8: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Ptá

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
4: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
3: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
5: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
3: Jasně.
6: Co je to virtuální baterie?
7: Virtuální baterie.
8: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
9: O co jde?
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
11: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
4: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo!
5: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vita.

0: Jo, ty vole.
1: Dobrý, ale slyšel jsi, že basák s ohnoutou je hluchý.
0: A to bylo vždycky, ne?
1: To je.
2: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: Vykončíme.
2: No ale já začínám, poslouchejte.

0: Tak dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba ne.
3: Nazhle.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
5: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
7: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
2: Beer Go!
1: Skoč po hlavě za ovocnou chutí z Beer Go Vital.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Kasim.
1: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
4: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: na čas zajtra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Sudokrém Multi Expert. Nejen

0: pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
2: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
6: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
9: O co jde?
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
11: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
12: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Cus FIFA World Cup Meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií CitraCell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
3: A všechny vaše další oblíbené

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

Yo. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, a ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil.

0: Hračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crabe 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc staropramen desítka světlé výčepní půl litru za 10,90. Penny.
10: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90. A Bref Auto Active WC Blok za 64,90. Kaufland.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
12: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
14: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií CitraCell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř.

0: Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo jedna na světě.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
0: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.

televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc kobliha s ovocnou náplní 6 kusů za 29,90. Penny.
2: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
12: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90. Nebo kupon se slevou 20% na výrobky značky K-Classic. Kaufland.
13: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
14: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
16: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
17: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii.
16: Česká spořitelna.

0: služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etz.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
2: Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.

Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: went back to the ball girl one time.
1: Howdy.
2: Sorry, boys. We're gay.

0: Pračka je doma. Veľké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
8: Spousta letních receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 34,90. Penny.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
12: Prosím.
13: Wow, co se to děje?
14: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90. A Bref Auto Active WC Blok za 64,90. Kaufland.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
4: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
8: Očko tě zve do kina.
9: Jsem byl prostě mladý a blbej.
10: Byl zde byl.
11: Tábor musí zůstat v rodině.
12: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
13: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
14: Bacha, kluci, je to hygiena!
15: Kolikrát si děti koupou?
12: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
16: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
11: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
17: Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of doplavek ve čtvrtek na Očku.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
7: Trápilo mě svědění a pálení.
8: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
6: Dokonce i sex se stal bolestivým.
9: Vagisan zafungoval okamžitě.
6: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
10: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
12: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
11: Na tisíce produktů.
12: A máma se vždycky ráda odváže.
11: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
13: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
11: Užívej si víc za méně. Allegro.
14: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
15: Větší, než si myslíš.
14: Proč prší?
15: Aby se starý cítil příjemně.
14: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
16: Dorazili jste do cíle.
15: Tak jo, jsme tady.
16: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
17: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6

0: 1199 korun měsíčně. Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
3: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
4: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
10: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
12: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
13: Kia. Movement that inspires.

televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
5: Trápilo mě svědění a pálení.
6: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
4: Dokonce i sex se stal bolestivým.
7: Vagisan zafungoval okamžitě.
4: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
6: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
8: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
11: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
10: Na tisíce produktů.
11: A máma se vždycky ráda odváže.
10: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
12: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
10: Užívej si víc za méně. Allegro.
13: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
14: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
17: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
18: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
19: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
20: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
21: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci a véne, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
22: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
23: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
24: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
25: Větší, než si myslíš.

0: proč prší?
1: Aby se starý cítil příjemně.
0: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
2: Dorazili jste do cíle.
1: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Očko tě zve do kina.
1: Já jsem byl prostě mladý a blbej.
2: Byl jsi debil.
3: Tábor musí zůstat v rodině.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
6: Bacha, kluci, je to hygiena.
7: Kolikrát si děti koupou?
4: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
2: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
3: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
0: Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
8: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
7: Na tisíce produktů.
9: A máma se vždycky ráda odváže.
7: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
10: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
7: Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
16: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
17: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
18: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
19: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
20: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
21: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
22: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
23: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
24: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
0: Trápilo mě svědění a pálení.
1: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
12: Dokonce i sex se stal bolestivým.
13: Vagisan zafungoval okamžitě.
12: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
1: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
24: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
25: Větší, než si myslíš.
24: Proč prší?
25: Aby se starý cítil příjemně.
24: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
26: Dorazili jste do cíle.
25: Tak jo, jsme tady.
26: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
27: Nyní od necelých 600 000 nebo od 6 199 korun měsíčně.

televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.

0: mi život dáva boky.
1: Je to close game, ale ešte viem bojovať. Nemám centimetre, ale stačí zo pár trojok dať.
0: Tak prišiel som hrát, ne na vejlet, že to bylo držení rozhodčí, kup si brejle. Kup si brejle.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Objevte v Albertu i další marinovaná masa pro prvotřídní grilovačku za pár minut na talíři. A ceny? Nepřepálené. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Chcete šetřit jen na ceně?
3: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
0: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a alini prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: záchranná služba, tísňová link. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: OK, všichni, jdeme na to.
5: Pojďme mluvit o vlasech.
6: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
5: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
6: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
7: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
8: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
9: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
12: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
13: Takže jedeme za Šulcíkem.
14: Neboj, jsme na cestě, pasta.
15: Tady je to. Bonjour.
16: To bude asi pro tebe, co?
14: Předávám.
17: Nazdar Šulcíku, tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
16: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
18: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
19: Očko tě zve do kina.
20: Jsem byl prostě mladý a blbej.
21: Byl jsi debil.
22: Tábor musí zůstat v rodině.
23: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
24: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
25: Bacha, kluci, je tu hygiena.
21: Kolikrát si děti koupou?
23: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
21: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
22: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
26: Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek. Ve čtvrtek na Očku.

You're just another rapier.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
10: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
11: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
4: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.
5: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
2: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií CitraCell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo jedna na světě.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
4: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
7: Kam ta tržba mizí?
8: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
7: A dost. Příchozí platby.
9: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
12: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami, nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza C.

0: Partners Banka.
1: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Plus FIFA World Cup Meal.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
4: Beer Go!
3: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
6: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
8: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing?
7: We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
11: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
12: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
13: Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.
14: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
15: Ty prďo.
16: Wow. Prosím.
14: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
17: Akorát ho chytit.
18: Zaujímavé.
14: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

pocený papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní stres.

0: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a Alini Prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: záchranná služba, tísňová link. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
5: Trápilo mě svědění a pálení.
6: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
4: Dokonce i sex se stal bolestivým.
7: Vagisan zafungoval okamžitě.
4: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
8: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
10: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
9: Na tisíce produktů.
11: A máma se vždycky ráda odváže.
9: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
12: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
9: Užívej si víc za méně. Allegro.
13: V létě i děti bývají náchylní.

0: nejčastější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
8: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
9: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
11: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
12: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A sedmiletou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
15: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
16: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
17: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
18: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
19: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
20: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
21: Ty prďo.
22: Wow.
23: Prosím.
20: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
24: Akorát ho chytit.
25: Zaujímavé.
20: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
4: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
7: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Kam ta tržba mizí?
1: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
0: A dost. Příchozí platby.
2: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
3: Dobré. Jedno giga kombo s hranolkama.
4: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
3: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
5: Tati!
3: Neomezený tarify.
6: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
8: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
9: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
12: Let's go to the store then.
13: Hi, how you doing?
11: We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
13: She has them!
14: Trying to get the whole cart in.
11: Welcome.

0: pojistíte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
2: Birgo!
1: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vita.

Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek. Ve čtvrtek na Očku.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o pocit.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. A navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90. Penny.
2: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
12: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90. Nebo kupon se slevou 20% na výrobky značky K-Classic. Kaufland.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: záchranná služba, tísňová link. Letně si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.

0: Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty prďo.
3: Wow.
4: Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
5: Akorát ho chytit.
6: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
5: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: kam ta tržba mizí.
1: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
0: A dost. Příchozí platby.
2: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
3: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
4: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
3: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
5: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Já vás biju ještě.
6: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v giga kombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
10: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
13: Hi, how you doing?
11: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
13: She has them!
11: Trying to get the whole card in.
14: Welcome.
15: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku. Rád by svojí holku na večer.

0: Commerzbanka. Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
2: Beer Go!
1: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.

0: Trinkus FIFA World Cup Meal.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Víte u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou předkošku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
2: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
1: Každou neděli ve 22 hodin.
5: Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek. Ve čtvrtek na Očku.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci a véne, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
2: Mm-hmm.
4: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
9: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
10: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
11: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
12: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
11: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
13: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
11: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
12: Já vás biju ještě.
14: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
15: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
14: O co jde?
15: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
16: Pěkný kolo, to bych brala.
17: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
18: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
16: A fakt, že jo?
17: A ty jsi? Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
19: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
20: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
21: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
20: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
22: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
20: Jasně.
23: Co je to virtuální baterie?
24: Virtuální baterie.
25: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
26: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
27: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
28: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
0: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
3: Ty brďo.
4: Wow. Prosím.
2: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
5: Akorát ho chytit.
6: Zaujímavé.
2: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
7: Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek. Ve čtvrtek na Očku.

kam budeš štít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít a všechny krizi věci jsou tam skutečný. V puse brčko v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou. Nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže.

0: Kasim.
1: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci a véne, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Tady jsme!
5: Oh. Trosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
9: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90. A Bref Auto Active WC Blok za 64,90. Kaufland.
10: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
11: Právě umytá koupelna krásně.

až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Výhodné nabídky na značku Ambipur najdete nyní v drogeriích Teta.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
3: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
4: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s pěti břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citovosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etka.

0: služba tisňová linkletně si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek. Ve čtvrtek na Očku.
1: Vítej u nás v Naked Attraction.
2: Někdo říká, že je láska slepá.
3: Tam něco vidím.
4: Pěknou dlouhou předkošku.
3: Masakr.
2: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
1: Wow, pěkně.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Tenhle pohled miluji.
2: Každou neděli ve 22 hodin.

Una vueltita, otro besito. Nos vemos.

goddamn. What they do, boy? Y'all good?

0: pračka je doma. Veľké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
2: Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
9: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. A navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90. Penny.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
12: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
13: Ahoj.
14: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini prosecco za 59,90. Nebo kupon se slevou 20% na výrobky značky K-Classic. Kaufland.
15: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
16: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
5: Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty prď.
8: Wow. Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
9: Akorát ho chytit.
10: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
4: Volá vaše nádobí o pomoc.
5: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Autoactive.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
3: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro 2 osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
4: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
6: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
7: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
8: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
7: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
9: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
7: Jasně.
10: Co je to virtuální baterie?
11: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
12: O co jde?
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
14: Tak, co je s tím grillem?
15: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
14: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
15: A fakt, že jo?
14: Kdo to byl?
16: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
17: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
18: OK, všichni, jdeme na to.
19: Pojďme mluvit o vlasech.
20: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
19: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
20: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
21: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci 2 osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
22: Televize Očko uvádí... V hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek. Ve čtvrtek na Očku.
23: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s 2. sérií.
24: Ty brďo.
25: Wow.
26: To
0: prosím.
23: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
1: Akorát ho chytit.
2: Zaujímavé.
23: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
6: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
7: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Prosím.
9: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
11: Birgo!
10: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
12: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
13: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
14: Let's go to the store then.
13: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
15: She has them!
16: Way to get the whole card in.
17: Welcome.
1: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
18: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.

0: Volksbanka.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Dobrej. Jedno giga kombo s ranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Kam ta tržba mizí?
6: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
5: A dost. Příchozí platby.
7: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.

0: televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty brďo.
3: Wow. Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci a véne, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kap Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.

0: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
5: Birgo!
4: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
6: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
7: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
9: Kam ta tržba mizí?
10: Poplatky za vedení účtu, za příchozí platby.
9: A dost.
10: Příchozí platby.
11: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
13: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
14: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
15: Let's go to the store then.
14: Hi, how you doing?
16: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
14: She has them!
17: Trying to get the whole card in.
18: Welcome.

0: televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty prď.
3: Wow.
4: Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
5: Akorát ho chytit.
6: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland. Yes.

0: kanka.
1: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
3: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo! Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Kam ta tržba mizí?
2: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
1: A dost.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
4: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
5: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
9: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
10: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
11: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
12: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
13: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
12: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
14: Tati!
12: Neomezený tarify.
15: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v giga kombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
17: Let's go to the store then.
16: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
18: She has them!
19: Trying to get the whole card in.
16: Welcome.

0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou předkošku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
0: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
1: Každou neděli ve 22 hodin.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
5: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
6: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
7: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
7: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.

0: dokonal.
1: Nový Brev Color Autoactive.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
4: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
5: Pěkný kolo, to bych brala.
6: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
7: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
5: A fakt, že jo?
6: A ty si?
7: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
8: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
9: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
10: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
11: Birgo!
10: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
12: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
13: OK, všichni, jdeme na to.
14: Pojďme mluvit o vlasech.
15: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
14: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
15: Potřebuji účes, který vydrží.
16: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptik, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
17: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
18: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
19: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
20: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
21: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
22: Vítej u nás v Naked Attraction.
23: Někdo říká, že je láska slepá.
24: Tam něco vidím.
25: Pěknou dlouhou předkošku.
24: Masakr.
23: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
22: Wow, pěkně.
23: Naked Attraction Česko a Slovensko.
26: Tenhle pohled miluji.
23: Každou neděli ve 22 hodin.
27: Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.

0: Metal
1: Dokola.
0: Myslíte ten zpěvák?
2: Nebyl to ten zpěvák?

0: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
2: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
4: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií CitraCell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
5: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC.

0: úterý jen v KFC.
1: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Prosečník, který není spocený.
7: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
8: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
9: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
10: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Complex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
11: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc staropramen desítka světlé výčepní půl litru za 10,90. Penny.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Výhodné nabídky na značku Ambipur najdete nyní v drogeriích Teta.
2: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.
3: Očko ti doporučuje.
4: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
5: Vítej u nás v Naked Attraction.
6: Někdo říká, že je láska slepá.
7: Tam něco vidím.
8: Pěknou dlouhou před koštou.
7: Masakr.
6: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
5: Wow, pěkně.
6: Naked Attraction Česko a Slovensko.
9: Tenhle pohled miluji.
6: Každou neděli ve 22 hodin.

0: عظيم.
1: واو، co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci

0: objednáš. Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Tady jsme!
2: Oh. Trosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
6: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Galbány mozzarella, různé druhy za 19,90. Boscarini Prosecco za 59,90. A Bref Auto Active WC Blok za 64,90. Kaufland.
7: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambifor do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambifor do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambifor do koupelny. Výhodné nabídky na značku Ambifor najdete nyní v drogeriích Teta.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
5: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etka.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.

0: záchranná služba, tísňová link. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Očko tě zve do kina.
5: Jsem byl prostě mladý a blbej.
6: Byl zde byl.
7: Tábor musí zůstat v rodině.
8: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
9: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
10: Bacha, kluci, je tu hygiena.
6: Kolikrát si děti koupou?
8: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
11: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
7: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
12: Vítej u nás v Naked Attraction.
13: Někdo říká, že je láska slepá.
14: Tam něco vidím.
15: Pěknou dlouhou předkošku.
14: Masakr.
13: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
12: Wow, pěkně.
13: Naked Attraction Česko a Slovensko.
16: Tenhle pohled miluji.
13: Každou neděli ve 22 hodin.
17: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Volá vaše nádobí o pomoc.
1: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
0: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
4: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
5: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitamínem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
8: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
7: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
9: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
7: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
8: Já vás biju ještě.
10: Tak co je s tím grillem?
11: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
10: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
11: A fakt, jo?
12: Kdo to byl?
13: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
14: OK, všichni, jdeme na to.
15: Pojďme mluvit o vlasech.
16: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
15: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
16: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
17: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Autoactive.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Birgo!
2: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
4: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister.

0: Orange.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
7: Chytré chlazení bez kompromisů. LG Dual Cool. Life's good. LG.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
10: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
11: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
12: Ty prďo.
13: Wow.
14: Prosím.
11: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
15: Akorát ho chytit.
16: Zaujímavé.
11: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

popsaný papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní stěnu.

0: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
6: Trápilo mě svědění a pálení.
7: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
5: Dokonce i sex se stal bolestivým.
8: Vagisan zafungoval okamžitě.
5: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
7: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
9: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
10: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
11: Větší, než si myslíš.
10: Proč prší?
11: Aby se starý cítil příjemně.
10: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
12: Dorazili jste do cíle.
11: Tak jo, jsme tady.
13: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
9: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
15: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
17: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
18: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
19: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
20: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
21: Prosím.
22: Wow, co se to děje?
23: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
0: naplno.
1: O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
21: Kia. Movement that inspires.
24: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
25: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
26: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
27: Ty brďo.
28: Wow.
29: Prosím.
26: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
30: Akorát ho chytit.
31: Zaujímavé.
26: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Sa uvidíme čas zajtra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

Pořád se ptala, kdy už přijdu domů. Nechápala, že už nemám tam věci. Nutila mě zase dojít k tomu, být jako pták zavřený v kleci. A teď se diví a teď mi volá, asi čeká, že změním svoje slova.

Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu.

0: Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
2: Trápilo mě svědění a pálení.
3: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
1: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
1: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
7: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
6: Na tisíce produktů.
8: A máma se vždycky ráda odváže.
6: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
9: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
6: Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
13: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
7: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
8: Větší, než si myslíš.
7: Proč prší?
8: Aby se starý cítil příjemně.
7: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
9: Dorazili jste do cíle.
8: Tak jo, jsme tady.
10: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
1: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 tisíc.

0: 199 korun měsíčně.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
5: Očko tě zve do kina.
6: Jsem byl prostě mladý a blbej.
7: Byl z debil.
8: Tábor musí zůstat v rodině.
9: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
10: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
11: Bacha, kluci, je tu hygiena.
12: Kolikrát si děti koupou?
9: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
13: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
8: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
14: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
15: Ty prďo.
16: Wow.
17: Prosím.
14: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
18: Akorát ho chytit.
19: Zaujímavé.
14: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce MF Bila klubu za 34,90. Bila.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
6: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
7: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
9: Větší, než si myslíš.
8: Proč prší?
9: Aby se starý cítil příjemně.
8: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
10: Dorazili jste do cíle.
9: Tak jo, jsme tady.
10: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
11: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
12: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
13: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
14: Trápilo mě svědění a pálení.
15: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
13: Dokonce i sex se stal bolestivým.
16: Vagisan zafungoval okamžitě.
13: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
15: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
17: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
18: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
19: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
20: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
21: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
22: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
23: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
24: Kia.
0: movement that inspires.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
2: Prosím.
24: Wow, co se to děje?
25: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
26: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Espresso za 369,90 a Opavia Zlaté boxy v Billa klubu za 24,90. Billa.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
6: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
7: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
9: Větší, než si myslíš.
8: Proč prší?
9: Aby se starý cítil příjemně.
8: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
10: Dorazili jste do cíle.
9: Tak jo, jsme tady.
10: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
11: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
12: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
13: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
15: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
18: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
19: Trápilo mě svědění a pálení.
20: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
18: Dokonce i sex se stal bolestivým.
21: Vagisan zafungoval okamžitě.
18: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
20: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
22: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci a véne, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
23: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na

0: oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
0: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

Televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.

0: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
1: Ano. Ano. Ano.
0: A tohle?
1: Mm-hmm.
0: A tohle?
2: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: A tohle?
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Pěkný kolo, to bych brala.
10: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
11: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
9: A fakt, že jo?
10: A ty jsi?
11: Tenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
12: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
13: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
12: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
14: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
12: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
13: Já vás biju ještě.
15: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
16: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
17: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
18: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
17: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
19: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
20: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
21: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
20: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
22: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
20: Jasně.
23: Co je to virtuální baterie?
24: Virtuální baterie.
25: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
26: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
27: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
26: O co jde? Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
27: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
28: Byle fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
29: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Byla.
30: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
31: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
0: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: Očko tě zve do kina.
1: Jsem byl prostě mladý a blbej.
2: Byl jsi debil.
3: Tábor musí zůstat v rodině.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
6: Bacha, kluci, je tu hygiena!
7: Kolikrát si děti koupou?
4: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
2: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
3: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.

Wish I had a, wish I wasn't, wish I gave up.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci a véne, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Bila.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
6: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: We'll be right back.

0: World Cup Meal.
1: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
6: Rád

0: Sberbanka.
1: Moja rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
7: Beer Go!
8: Skoč po hlavě za ovocnou chutí z Beer Go Vital.
9: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
10: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
11: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
13: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
14: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
15: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: show v Česku, kde nám největší problém dělá to, tvářit se, že to tak mělo být. Dobrý večer. Bojové sporty mají jednu zvláštní vlastnost. Když o nich mluvíte, všichni přesně vědí, jak by se to celý mělo províst, jak by se to mělo udělat, ale když je někdo vyzve, ať si to zkusí, najednou musí na autobus. A právě v tomto světě se pohybuje náš dnešní host. Boxerka v pérové váze, která umí rozdávat rány přesně, rychle a s takovým klidem, že by mohla řídit dopravu v Praze. Je známá tím, že do ringu chodí s čistou hlavou, ale její soupeřky z něj odcházejí většinou s hlavou bolavou. Je to sportovkyně, která ví, co znamená disciplína a co znamená dostat ránu a zase se zvednout. A hlavně dělat něco naplno. Dámy a pánové, přivítejte ženu, která má srdce bojovnice a úder, který rozhodně nechcete ochutnat. Lucii Sedláčkovou! Lucko, ahoj, ahoj. Ahoj. Místo, prosím. Musím říct, že první host vždycky v Koťák Live to má trochu těžší, protože musí tak jako tady si osahat hosty. A já, když jsem se připravil na rozhovor s tebou, tak jsem zjistil, že vlastně nerada mluvíš.
1: No. Jsem introvert.
0: Jsi fakt introvert. A ty jsi vždycky taková jako milá a usměvavá, když mám možnost tě vidět. Tak jsem si říkal, tak to bude pohodička. Takže ani rozhovor nedáváš úplně ráda.
1: No ráda ne, ale snažím se.
0: Tak to... Pochopitelně každý správný moderátor musí umět zvládnout rozhovor i s hostem, který se nechce úplně bavit, že? Lucko, musím se zeptat, ty jsi boxérka. Musím říct, že celý náš tým rozesmálo, když si přečetli, že jsi boxérka, která boxuje v pérové váze. A ty říkali, hele, to je nějaký humor, jako nechce nás třeba někdo nachytat, že to řekneme blbě. Tak skutečně pérová váha je tvoje váha.
1: Do 57 kg.
0: Do 57 kg. Tak jaká cesta?
1: A teď ještě neboxu, teď už nemám 57 kg, to bylo před dvouma rokama.
0: A není to jako neúctivý se bavit o té váze s těma holkama, že dřív byla v pérový váze, nebo já třeba nevím, moje holka, no, ta nebude pérová váha. Co je pod pérovou váhou?
1: Bantamweight, 54.
0: Bantam, jo?
1: No.
0: To možná nebude ani bantam. A ještě něco pod tím? Ještě něco pod tím?
1: 47 je.
0: A to je která? To je fly?
1: To je fly.
0: To je fly.
1: Nějaká mini fly.
0: Mini fly. U nás to kulminuje mezi fly a bantamem. A nezní to tak prostě, jako když řekneš, že ta holka váží prostě 52 kilo. Jaká cesta, Lucko, v tvém případě vedla k tomu stát se boxerkou? Protože já to můžu říct, já znám tvýho manžela. Jsi atraktivní. To bude takový jako...
1: Já jsem pro tebe tady. Vzala ti dáreček. Protože vím, že taky rád boxuješ.
0: Děkuju.
1: Nejsou nový, boxovala jsem v nich. Spárovala.
0: Fakticky.
1: Přímo na sparing, dvanáctky.
0: To nejsou, tohle to jsou dvanáctky?
1: To jsou dvanáctky, v tom se spáruje.
0: Já to nevím, a to jsou ale vybouchaný dvanáctky, ne? To jsou fakt dvanáctky, to vypadá jak desítky
1: jo,
0: skoro.
1: Dvanáctky.
0: Abyste viděli, o čem se bavíme, taková odborná terminologie, to já prostě mám odboxová něco. Tak jsou... Najednou ti to rozesmálo, viď? Tak prosím vás, v boxu se udává, já nevím, ono to je co, je to... Štěpáne, co to je? Unce, jasně. Teď to střihneme. To jsou prosím vás unce a tím poznáte, jaká je vlastně tloušťka té rukavice. Když máte čtrnáctky a někdo vás bouchne do obličeje, tak to vás
1: bolí. To
0: fascinuje, co? Tak vás to nebolí zkrátka tolik, jako když máte ty desítky nebo dvanáctky.
1: Já jsem chtěla ti vzít čtrnáctky, ale manžel právě říkal, ne, jemu jsou akorát dvanáctky.
0: Teďka teda vlastně přemýšlím, jestli to je lichotka, nebo kam tím míří. Každopádně moc děkuju za dárek. Lucko, kdyby si měla se trošku zaprezentovat, prodat, tak pohodě, tady jsi na stromě důvěry. Co tvá boxerská kariéra?
1: Kde jsem začala?
0: Jo, klidně.
1: Tak začalo to vlastně v 8 letech, kdy jsem poprvé viděla box v televizi, kdy se na to díval táta a od té doby jsem měla prostě takový film v hlavě, že to musím prostě dělat. Takže já jsem si pak prostě hrála na tu boxerku, jak jsem tam viděla ty chlapy, dělala jsem ty pohyby před spaním, jako v té postýlce. A chtěla jsem prostě boxovat za každou cenu.
0: Postýlce si...
1: Mě bylo fakt 7-8 třeba, no.
0: To je no. Jako zvlášť, nad tím se teda asi odlišovala od zbytku, já nevím,
1: A ještě jsem vlastně z Děčína, z malého městečka, že jo, takže já jsem neznala vůbec nikdo, kdo by boxoval, žena už vůbec ne, a já jsem neznala ani kluka žádný, že by jako boxoval. A potom vlastně jsem chodila na základní školu už do 9. třídy, tak tam jsem vlastně poznala jednoho kamaráda, který boxoval a já, že a v Děčíně, tak tam mě prostě musíš vzít. Tak mě tam potom vzala, už jsem tam, začala jsem boxovat.
0: Tak ty si, dá se říct, takhle. Abych se nedostal do úzkých. Ty jsi mladá boxerka, jsi teďka v tom svém nejlepším boxerském věku? Mm-hmm. Dalo by se říct? A kdo byl tvůj, jako kdyby řekněme, boxerský vzor? Protože my jsme měli toho Ramba, my jsme měli Stallona a tyhle ty kluky, ale co mají vlastně jako holky? Tam žádná asi... Rudá Soňa možná. Ruda... Starší vědí, že? Zná někdo Rudou Soňu?
1: Ne, ani já ne.
0: Taková babochlapice, nic moc, ale jakože prostě hrála v nějakých 80. filmech. Tak tvůj vzor?
1: Já jsem třeba Vasya Lomačenka, Aliho, Mike'a Tysona.
0: Takže žádná holka tam nebyla?
1: Ne, jako v té době ani se fakt neboxovaly ženy žádný. Já jsem žádný neznala až později, no. Teď už samozřejmě těch bojových sportech je víc těch žen a víc se prosazujou, ale dřív to vůbec nebylo, no.
0: No já jsem chtěl na začátku se dostat k tomu, jestli to není škoda, protože jsi jako hezká, že bys třeba mohla dělat jako jinou kariéru, než mlátit lidi do obličeje.
1: Jsem dělala chvíli vlastně modeling, když jsem vlastně přestala chvíli boxovat z amatérského boxu v těch 18, tak jsem vlastně bydla sama v Praze a říkala jsem, tyjo, no tak co jako budu dělat, co musím začít dělat. A kamarádka mě vzala do nějaké agentury, tam jsem podepsala smlouvu a vlastně 2 roky jsem měla modeling.
0: No a to tím mě zajímá, protože ono se traduje, že v těle těch kruzích čas od času, zkrátka co, nějaký opozlej fotograf, dal jsi někdy pěstí nějakému chlapovi, protože byl.
1: Ne.
0: Proč ne?
1: Já nevím. Tak já jsem nikdy taky situace nebyly. Oni všichni vždycky mi chválili, jak má velký jako záda a věčko, takže... takže jsem se nedostala do žádné situace. Každý říkal, co děláš, máš takyhle bicáky.
0: A ty jsi řekla, že děláš?
1: No.
0: No dobře, a takže se... Dokázala bys být s někým, kdo jako tak není v bojových sportech? Ty jsi šťastně? Nebo takhle? Jsi šťastně vdaná? Vy jste byli, ty jsi byla s Kylinem v Clashi?
1: Ne, já vůbec nevím, kdo to je.
0: Ty nevíš, kdo je Kylin?
1: Ne.
0: Je tady někdo, kdo neví, kdo je Kylin?
2: Od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce MF Bila Klubu za 34,90. Bila.
5: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
6: Trápilo mě svědění a pálení.
7: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
5: Dokonce i sex se stal bolestivým.
8: Vagisan zafungoval okamžitě.
5: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
9: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
10: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
13: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
12: Na tisíce produktů.
13: A máma se vždycky ráda odváže.
12: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
14: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
12: Užívej si víc za méně. Allegro.
15: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
16: Větší, než si myslíš.
15: Proč prší?
16: Aby se starý cítil příjemně.
15: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
17: Dorazili jste do cíle.
16: Tak jo, jsme tady.
18: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
19: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
20: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
21: Prosím.
22: Wow, co se to děje?
23: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
24: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
25: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
26: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
27: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
28: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
29: Kia. Movement that inspires.
10: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
30: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
31: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
32: Ty máš vždycky něco v rukávu.
33: Mám M-Bank.
31: M-Bank. Velká malá vítězství.
34: Víte u nás v Naked Attraction.
35: Někdo říká, že je láska slepá.
36: Tam něco vidím.
37: Pěknou dlouhou předkošku.
36: Masakr.
35: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
34: Wow, pěkně.
35: Naked Attraction Česko a Slovensko.
38: Tenhle pohled miluji.
35: Každou neděli ve 22 hodin.
0: Čekám, jsem šťastná.
1: Jsi šťastně vdaná, jo? A totiž slyšel jsem, že jedna z tvých zálip je buzerovat manžela?
0: Jo, tak druhá.
1: Jak to jako probíhá? O čem se dva boxeři takhle v té domácnosti hašteři, že se někde válejí prostě smradlavý boxerky?
0: No je to trochu jako Itálie.
1: Jo.
0: Jo, to je velká.
1: A o čem se tak hádáte?
0: Co? O všem.
1: Ale vlastně
0: tvůj úplně.
1: Tvůj manžel je, ale zároveň tvůj jako trenér, dalo by se říct.
0: Trenér je vlastně bývalý boxer, takže tam je to fakt taky na hraně. Vždycky jsme na hraně. A vždycky jako musí někdo ustoupit, no. A v té situaci vždycky vyhodnotíme, kdo teda vstoupí, no.
1: A to se dělá jak soubojem, nebo podle čeho se ustupuje?
0: Ne, jak třeba nějak se chytneme, už jako cítíme, jak tu sílu máme, tak jako, tak ten druhý to nějak pustí, no.
1: To bych chtěl hrozně vědět. Já totiž takovýhle zážitky nemám. Po mně Lucka jednou hodila flašku. Ona teda tvrdě nebyla prostě po mně, ale měla lahev od piva a hodila jí mým směrem. Takže tak...
0: Dotklo se tě to?
1: Dotklo se mě to hodně. ale zároveň zase chápu, že i hádky mají své limity a od té doby jí nerozčilu, když dopije
0: pivo. My jsme takhle jednou hráli Člověče nezlob se vlastně ve Francii a já jsem prohrávala, což mi teda dost vadí, ale ještě můj manžel jako je, že hodně, hodně provokuje, když prohrávám a to by vadí 100x víc.
1: Takže udělá taky to?
0: No, prostě to jednou si s ním fakt zahraj, to je prostě, teď mám ještě nervy.
1: Já jak to říkám, tak úplně jsem v té situaci zase znova. Hrajete Člověče nezlob se?
0: No a dopadlo to tak, vlastně jsem zhasli, že jdem spát, já jsem vzala židli a takhle jsem prostě udělala proti a vyrazila jsem mu takhle. Železnou židlí, no.
1: Na boxera nemá úplně dobrý reflexy, ne? Nebo...
0: No má to tma, on se zhaslo a já jsem to udělala.
1: No. Já mám...
0: Jak jsem milá.
1: Jo, já vypadáš. A vy jste spolu žili i v Monaku, že? Nebo?
0: I v Anglii, i v Monaku.
1: Jaký to byl život?
0: V Monaku, super. To jsme se tak nehádali, jak tady.
1: No, jsme se nehádali tak, jak tady.
0: Ne, tam bylo furt sluníčko, hezký.
1: Pohodička.
0: Jo, tam to bylo super.
1: Což ještě, páne? Chceš něco přidat k tomu?
2: Židla v Monaku, tak jak to
1: bylo skvělý. Jo, tak to byla monacká židle.
0: No, a to ještě poprvé za náma přijela moje maminka, takže to byl ten den, kdy za náma přijela.
1: Takže tchýně za dveřma.
0: No, že ona taky vyhrála, že jo?
1: Že co? Že ona taky vyhrála?
0: No, já jsem prohrála.
1: A počkej, a nebyla to tchýně, to byla tvoje maminka?
0: Byla moje maminka, no.
1: Byla tvoje maminka, takže...
0: A říkala, no, tak to je hezký, poprvé za máma přijedu, asi naposled.
1: A vyrazila jsi mu teda ty spodní zuby. Já jsem u nás doma, a já jsem si říkal, že třeba kdybych žil s boxerkou, že by to pro mě bylo výhodnější. Já jsem si totiž udělal takovou man cave, se tomu říká. Chlapi budou vědět, já jsem celý život, prostě, když jsem bydlel v Hradci Králové, tak jsem si nemohl prostě vytvořit to svoje vlastní bydlení. Přijel jsem do Prahy, pořídil jsem si svůj vlastní byt a konečně říkám, teď se ho vybavím a bude to taková ta moje prostě, takový šmajchl kabinet, jenomže potkal jsem Lucku a ta se ke mně hnedka nastěhovala, takže jsem si tam moc jako neužil. Ale jako dobrý, máme se rádi, všechno o tom to není, ale... já jsem si totiž nechal nainstalovat v tom 50-metrovém bytě takovej ten... No prostě boxerský pytel jsem si tam dal. Na místě, kde by v tom malém bytě měl být jako jídelní stůl a něco jako smysluplného, tak tam já mám prostě boxerský pytel. Mm-hmm. Moc netrénuju, Štěpáne, moc ne. Ale... Ale aby to nebylo málo, tak já jsem si tam pořídil i tu boxerskou hrušku.
0: Aha.
1: Takový, jo, takový ten talíř, jak do toho dělá. No a teďka mě po 8 letech donutila, abych to... Takovou jako pasivní agresivitou mě donutila, abych to odinstaloval. Ale tohle to by třeba tobě nevadilo. Že kdybych si našel boxerku a nainstaloval si...
0: Já jsem měla vlastně dětským pokoji, já jsem ho měla, ten pytel i tu hrušku.
1: No, takže tobě by to nevadilo.
0: Pak už jsem na to věšila prádlo většinou.
1: Na boxerský pytel.
0: No, jako ramínka.
1: Jo, taková, jasně. Je teda pravda, že ono to má jaký bočko, ta boxerská hruška, taky jsem si na to vyšel kvádr, teď mi to tam docela chybí. No, mám tady poznámku, a to si už asi potvrdila. Je nervák?
0: Já nebo manžel?
1: Ne, ty.
0: Jo, jsem. Hej, ty jsi mu dala nějaký ty podklady, že jo?
1: Ne, ježiš. Přísahám, že mi neřek ani popel. On říká, hele, máme se rádi, s tím nějaký tajemství. Jak je to s těma ponožkama? Prej nosíš každou jinou.
0: Vlastně, no. A ještě tak jako do půlky jednu třeba mám, do půlky, druhou mám jenom tak.
1: A to by to jako jedno?
0: Jo, doma jo, protože jsem doma.
1: Jako doma na různý ponožky.
0: Jo, a tak na trénink taky. Já vždycky poznám podle toho, jestli jsem připravená nebo ne před zápasem. Když jsem v přípravě, tak mám každý jako jinou ponožku. A když přichází ten zápas, tak jako třeba ten týden předtím, kde vidět, se soustředím, že mám každou jako stejnou. Podle třeba těch ponožek poznám, že jsem připravená nebo ne.
1: Máš nějaký rituály, který vlastně, řekněme, předcházejí ten samotný zápas? Já jsem tady na začátku v té předmluvě mluvil o tom, že jsi vlastně docela kliděs. Teda jako řekněme, že jsi s čistou hlavou do zápasu. Kliděs nejseš rozhodně, ale...
0: No, já se teď...
1: Máš nějaký jako rituály, než se jdeš být?
0: Právě, že nemám, no. Taky ty typický prostě boxerský vůbec nemám. A já jsem si teď vzpomněla, že jsem boxovala vlastně vo VBC v Praze a Štěpán jako vlastně to má zase úplně jiný rituály, že taky ty mužský prostě.
1: Jsem...
0: já nevím, no, to je, to musí.
1: Tak já nevím, typu, skočí si na velkou asi.
0: No já nevím, no, on má prostě taky ty chlapský, no, já nevím.
1: Co, jakože buší se do hrudi a...
0: Jak mentálně se nějak jako připravuje na ten zápas, že jo? Aha. A já vím, že já jsem patřila hodinu předtím, než jsem opouštěla ten pokoj na ten zápas a teď Štěpán jako přišel a teď on už by tam pomalu stínoval, že jo? Třeba kdyby byl v mý kůži. A teď já jsem prostě měla zasnuto, ležím. A teď on, ty spíš? Říkám, ne, odpočívám. On, a jak nemůžeš tady prostě stínovat a to a už říkám. Jo, v klidu, za půl hodiny jdeme. Takže já to mám jako až
1: tak. Ale funguje ti to? Funguje ti to? Což znamená, ty jsi ale teďka neříkám přeorientovala, ale z části jako rozšířila ty bojový sporty i na jako vlastně MMA. Měla jsi teďka v Clashi zápas. A je teda jako hrozný, že ta organizace, kde se bijou, co jsem to tam teďka viděl? Jo, jeden velký mlátí tři trpaslíky.
0: Jo, to...
1: Bylo to ono? To je ta organizace, kde teďka zápasíš taky.
0: No, ten zápas jsem neměla.
1: Kolik by si dala trpaslíku takhle? Kolik bys dokázala zmanit? Ale pět bys dala, ne? To mi neříkej.
0: No, nevím. No tak oni měli špatnou taktiku, že jo? Oni šli oba, že jako šli tři na něho, to si museli nějak rozdělit.
1: Říká Lucie Sedláčková, trenérka trpaslíku.
0: Ne, nech to je
1: kopat. Proč vlastně nemáš Horvátová?
0: Jmenuju Horvát.
1: A jo, vidím to.
0: Je to
1: a
0: tam.
1: Proč je Štěpán ve prostřed a ne na konci?
0: Takhle to je v zákoně.
1: Takhle to je v zákoně?
0: Jo.
1: Aha.
0: To jsme taky hádali.
1: No, počkej, jak by to bylo s těma trpaslíkama? Já chápu. Co udělali špatně ty trpaslíci?
0: No, oni šli všichni tři na něho, že jo? To si musíš jako nějak rozdělit.
1: A tak když půjde jeden po druhém, tak prostě plesk, plesk, plesk, konec.
0: Ale nějakou taktiku je, ne, že jo, všichni se jako takhle mají ještě ruce a jdou na něm, že jo, a on nějak dostal přímo tu kopačku, bylo to ono, to bylo rozumí. Ne, to nebyla kopačka, to bylo to druhý. On dostal přímo takhle bombu a on bym odletěl, že jo, přes celou klec. To není vtipný, jo, ale jako bod. Ale,
1: no. Koukala ses teda na to?
0: Na tohle jo, no.
1: Takže neporadila bys jim nějaký... hack prostě, jak by mohli na ten zápas ovládnout, teda, kdyby si ty koučovala.
0: No jako tu taktiku dodržet, jo, ale šlo vidět, že prostě...
1: Nedodrželi ne. Taktiku, kluci.
0: Hmm.
1: No, my tady pravidelně děláme takovej... No prostě, co se stane, když napíšu Lucie Horváth Sedláčková do Google? Potíš se? Ne?
0: Neboj se.
1: Napíš se. Lucie Sedláčková, psycholog. Tak to je. To asi nejseš. Lucie Sedláčková, atletika. Clash. Lucie Sedláčková, pulpánová. Lucie Sedláčková, Kellyn. Co spolu máte?
0: S kým?
1: S Kellynem.
0: Jo, tam jenom ten Clash asi, no.
1: Vy jste byli, ty jsi byla s Kylinem v Clashi?
0: Ne, já vůbec nevím, kdo to je.
1: Ty nevíš, kdo je Kylin?
0: Ne.
1: Je tady někdo, kdo neví, kdo je Kylin?
0: Já. Děkuju. A kdo
1: vy jste se hledali, až jste se vzali, co?
0: A kdo to je?
1: No, chceš to vědět? No, to je asi nejposlouchanější to, interpret na Spotify českým.
0: A teď to nemám, že jo?
1: Nemáš Spotify? To je hodně desek na jednom místě. Dobře. No tak jo, tak já jsem si právě myslel, že na tom Kylinovi to jakoby otočíme. OK, a jak probíhá teda ta příprava? Tak boxerská příprava, to je v rukou Štěpána, a co se týká toho samotného MMA, tak tam tě trénuje kdo?
0: Pepa Blažek vlastně. A jezdím do Liberce za klukama trénovat do MMA.
1: Vlastně. Liberec, jasně. A prosím tě, proč teďka tvůj manžel už nebude trénovat v Praze? Když tady má tolik talentovaných svěřenců.
0: Proč bude pracovat doma, Děčíně, se těším.
1: Ty má Děčín, ty tam...
0: Jako je to díra, ale můžeš přijet. Ale můžeš přijet.
1: Můžu co? Přijet? Jak je to daleko?
0: 120 kilometrů.
1: Ty fakt 120 kilometrů. To snad jako mám jezdit 120
0: kilometrů.
1: Teď já nestíhám trénink, když je mám na Andělu, a ještě abych teda jezdil takhle do Děčína. No. A nechcete se přestěhovat do Prahy?
0: Ne.
1: Mně by se to hodilo. Tak nic. Lucie Sedláčková! Sledovali jste Koťák live, tak ahoj.

0: nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
8: Větší, než si myslíš.
7: Proč prší?
8: Aby se tady cítil příjemně.
7: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
9: Dorazili jste do cíle.
8: Tak jo, jsme tady.
9: Odpovím na všechny otázky v Hyundai Tucson.
6: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
11: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
12: Trápilo mě svědění a pálení.
13: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
11: Dokonce i sex se stal bolestivým.
14: Vagisan zafungoval okamžitě.
11: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
15: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene jako tónovaný krém na obličej nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
17: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
18: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
19: Prosím.
20: Wow, co se to děje?
21: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
22: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
23: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
24: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
25: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží.

0: tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A sedmiletou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.

0: televize Očko uvádí v hlavních rolích Rammstein, Katy Perry, Foo Fighters, Rihanna a další. Best of Doplavek ve čtvrtek na Očku.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty brďo.
3: Wow.
4: Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
5: Akorát ho chytit.
6: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Známá rada. Pokud jste nervózní před lidmi, představte si je všechny nahé. Tady ale nikdo nemusí být nervózní, protože všichni jsou skutečně nazí. Jsme v Naked Attraction, Norsko. Žijeme v záplavě seznamovacích platform. Hledání lásky se tak usnadnilo, až se zkomplikovalo. Jednou nás svajpování přesytí a začneme hledat lásku bez filtrů. Svlékneme všechno nepodstatné oblečení a začneme tam, kde dobré rande končí. Nazí.
2: Vypadá to slibně.
1: Ve studiu je jeden šťastlivec a ten si vybere mezi 5 nahými těly někoho na rande. Uvidíme, co se stane, když začneme v opačném pořadí. Naked Attraction Norsko. Opět jsem do těchto boxů umístila 5 nahých lidí. To většina lidí na konci pracovního dne říct nemůže. Proč jsem to udělala? Aby osoba, která si bude vybírat partnera, získala vizuální dojem ještě předtím, než se bude muset rozhodnout. Ano, je to tak. Dnes dostane tuto luxusní možnost žena, která si bude moci vybrat mezi 5 svlečenými muži. Je společenská, temperamentní a pochází ze severu Norska.
2: Jmenuji se Kristel. Je mi 26 let a pocházím z malého městečka Reparfjord. Miluji pobyt v přírodě, miluji pobyt u moře a horskou turistiku. Ve Finnmarku máme spoustu krásné přírody. Pracuji jako operátorka těžké techniky a ráda pracuji na velkých strojích a řídím je. Ráda se považuji za někoho, kdo pomáhá ostatním a říká, jak to je. Jsem otevřená, upřímná a vtipná. Nestydím se, mám ráda nahotu.
1: Jaký typ mužů tam asi potkáš?
2: Doufám, že tam budou drsňáci.
1: Musí to být aspoň někdo, kdo tě unese.
2: Nikdy jsem nebyla na rande. Možná se budu stydět, kdo ví. Ale jednou to musí být poprvé. Tak je to se vším. Myslím, že to bude dobré. Je velké plus, když má chlupy na hrudi a pěkný zadek. Rozhodla jsem se to udělat, abych ukázala, že všechna těla jsou úžasná. A taky protože, potřebuju chlapa. Tak doufám, že mi s tím Tuva pomůže.
1: Kristel, vítám tě.
2: Díky.
1: Jak se cítíš uvnitř?
2: Skvěle. Už teď se bavím.
1: Opravdu?
2: Přece mi najdeme vysněného muže.
1: Chceš najít muže svých snů?
2: Chci.
1: Proč?
2: Už mě unavuje žít sama, spát sama, nikdo mě neobejme.
1: Tak se pokusíme najít někoho, kdo tě obejme.
2: A dá se to i vyzkoušet?
1: No, třeba to budeš moc vyzkoušet. Ty už jsi tady byla. V jednom z těchto boxů. Jaké bude tentokrát mít takovou moc? Jak si tohle budeš užívat?
2: Bude to skvělý pocit.
1: Ano. Můžeš nám k sobě dát nějaká klíčová slova, říct, kdo jsi?
2: Většinou říkám, že jsem nepopsatelná a musí se to zažít.
1: To je skvělé.
2: Ano.
1: Jakého chlápka hledáš?
2: Hledám mužného muže. Třeba někoho s tělem z posilovny? Líbí se mi různá těla, takže uvidíme.
1: A jak se zatím daří randění?
2: Jsem tady, takže se daří dobře.
1: Je tohle poslední záchrana?
2: Poslední záchrana.
1: Byla jsi předtím na rande?
2: Nebyla.
1: A proč ne?
2: Na severu se na rande nechodí. Většinou se známe a dáme se dohromady a jde se na to.
1: Aha, a to znamená, spala jsi už s někým?
2: Jistě, pro boha, nejsem jeptiška.
1: Dobrá, tak nastal čas. Na první odhalení nahoty. Jsi připravená?
2: Jsem.
1: Řekni mi kouzelná slova. Zvednout boxy.

0: To vypadá slibně. Žádný vyloženě ošklivák.
1: No, co myslíš?
0: Líbí se mi červený. Ale to možná bylo... Bum, rychle.
1: Jo, ještě se nemůžeš rozhodnout. Klidu.
0: Jo, jsem ale na něj nějako...
1: Jo, padli ti na něj oči. Chceš jít na procházku parkem?
0: Procházka v parku, ano.
1: Stála jsi už někdy před 5 na háči a viděla jejich koule a péra?
0: Ne.
1: Říkáš péro?
0: No, pták.
1: A koulím u vás říkáte jak?
0: Kulky.
1: Čili kulky a pták.
0: Ano.
1: Začneme zeleným?
0: Ano.
1: Tak řekni, co tu vidíš?
0: Všimla jsem si rukou. Vypadají mohutně. Líbí se mi, že má prstínky, to je pěkné.
1: Aha, koukej, šperky.
0: Moc hezké. A taky se mi líbí ty nohy.
1: Co se ti na nich líbí?
0: Jsou rovné a chlupaté.
1: Líbí se ti chlupy?
0: Je hezké, když lidi mají chlupy.
1: A co tady uprostřed?
0: Vypadá dost velký. To je možná ten, co se zvětší. Jo, je.
1: Zvětší se ti? Jo, potvrdil to. To, jak moc penis roste při erekci, závisí na tom, jak jsou kolagenová vlákna v něm pružná. Jedna studie ukazuje, že průměrný penis při erekci naroste asi o 3,8 cm, což u někoho znamená více než u někoho méně.
0: Nemá tam chlupy.
1: Jaký z toho máš pocit?
0: Je to v pohodě, ale radši mám trochu chlupů.
1: Zelený, si ochoten dát si je narůst? No, to není jasná odpověď, ne. Záleží, jestli jsi ochotná mít oholeného.
0: Myslím, že kdyby na to došlo, dokážem se na něčem dohodnout.
1: No, ty už se domlouváš. Viděla jsi u zeleného všechno, co potřebuješ?
0: Ano.
1: Tak jdeme dál. Čeho si tady všimneš nejdřív?
0: Vím, že o rukách mluvím hodně, ale tady taky ruce. Líbí se mi, že vypadají silné.
1: No, nemusíš to schazovat. Mně taky ruce přijdou důležité. Je to hodně atraktivní.
0: Ano, je hezké, když ruce dobře vypadají.
1: Mluvme o ochlupení. Ten ho tady uprostřed má víc.
0: Od pohledu se mi to líbí. Neholí se denně. To je pro mě nepřirozené. Člověk je víc sám sebou, když má chlupy.
1: Tak?
0: Mně se to líbí.
1: Ty to ráda natural.
0: Ano, přirozené je vždycky nejlepší.
1: Zdá se, že má silná stehna.
0: A dost dlouhé nohy, možná jezdí na kole.
1: Ano. Ty jezdíš na kole?
0: Ne, nejezdím.
1: Ne, okamžitá odpověď.
0: Když se chci hýbat, chodím.
1: Ano, a pak je tu... Já mám problém říct pták. Ale musím si na to zvyknout. Tak tady je pták.
0: Pták a koule vypadají opravdu dobře.
1: Chceš popojít?
0: Chci.
1: Na červeného se zdívala jako na jednoho z prvních. Proč?
0: Vypadal, že má tělo jako vzpěrač. Ta kůže na kloubech má silnou postavu a dobré ruce na objímání.
1: Ani jsme se nedostali k ramenům. A ty sama jsi vzpěračský typ, když tě zajímají vzpěrači?
0: Ano. Pracuji s těžkými předměty a zajímá mě stavba a opravy. Pokud najdu muže, který tohle umí, můžu hrát trochu nešikovnou, abych to nemusela dělat sama.
1: Ano, jasně.
0: Právě.
1: Viděla jsi u červeného, co potřebuješ?
0: Viděla.
1: Popojdeme ke žluté. Čeho si tady nejdřív všimneš?
0: Nohy vypadají opravdu dobře. Má chlupy, kulky a penis také vypadá dobře.
1: Uvědom si, že jsou v nich miliony spermií. Věděla jsi, že spermie jsou nejmenší buňky v lidském těle? A oproti našim vajíčkům jsou 175 tisíckrát menší. Takže spermie jsou opravdu pidi. Ale jsou jich miliony. Tak chceš popojít k modrému?
0: Chci.
1: Dobře, tak jo. Tak mi pověz, co tu vidíš jako první?
0: Líbí se mi, vypadá v pohodě a má opravdu hezké nohy.
1: A to budou docela hezky silné nohy.
0: Ano, zdá se, že má i silné ruce.
1: Podíváme se ti na ruce, modrý. Pěkně silné, ano. A co uprostřed?
0: No, tam to taky vypadá opravdu dobře.
1: Má nějaké chlupy?
0: To je spíš pěstěné než holené. Asi byl opatrnější než já, když si holím gudrun.
1: Gudrun? To se u vás říká? Takhle říkáš vagině?
0: Jo, ty jsi si nepojmenovala?
1: No ne lidským jménem, takže gudrun.
0: Je to gudrun.
1: No tak to je legrace. Takže Crystal a gudrun vyrazili ven.
0: Jo, je to fajn, bavíme se spolu dobře.
1: Dobře. Co ještě se ti na tom těle líbí?
0: Držení těla má klidné a vyvážené. Vůbec nevypadá vystresovaně.
1: Jak důležitá je pro tebe u druhého jistota?
0: Atmosféra je mnohem lehčí, když si je jistý. A pak je to méně nešikovné, ale nevadí mi ani být nervózní.
1: A ty jsi teď nervózní?
0: Ne, vůbec.
1: Pevná jako skála.
0: Ano.
1: Když řeknu zadky, řekneš, prosím ne, nerada se dívám na zadky?
0: Ne, já zadky ráda.
1: Jo, a proč?
0: Je příjemné je naplácat. Je příjemné si na ně sáhnout, můžete si na ně lehnout. Zadky jsou prostě skvělé.
1: Ty svoji vagině říkáš gudrun. Zadek máš taky pojmenovaný?
0: Ne, je to prostě můj zadek.
1: Dobře.
0: Jak jsi taky řekla, gudrun je hodně důležitá část mého těla. Slouží mi dobře, no tak prostě musí mít jméno.
1: Máte z gudrun nějaké schůzky, správní rady?
0: Občas.
1: A jaká je atmosféra na schůzkách? Je drsná? Dusná? Tak dobrá, podíváme se na zadky. Naši milí v boxech, můžete udělat čelem vzad?
0: Můžu je poplácat.
1: To ne, ale můžou se zatřást. Chtěla bys? Můžete zatřást zadky? Perfektní, děkuji. Který zadek ti padl do oka?
0: Žlutý. Má trochu víc tvary a asi by se dobře poplácával.
1: Jo, ty ráda plácáš?
0: Jo, ráda plácám.
1: Tak fajn. Viděla jsi dost zadku?
0: Viděla.
1: To znamená, že jsme dospěli do bodu, kdy si musíš vybrat 4, kterým zůstává šance na rande. Je to na tobě. Jak si vybereš?
0: Vyberu si podle rukou a chlupu.
1: Ale pamatuj, že se tohle odhalí ještě víc.
0: No to bude vzrušující pohled.
1: A teď mě zajímá, které 4 boxy si vybereš.
0: To je tak těžké. Takže vyberu žlutého, zeleného, červeného a...

0: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
6: Větší, než si myslíš.
5: Proč prší?
6: Aby se starý cítil příjemně.
5: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
7: Dorazili jste do cíle.
6: Tak jo, jsme tady.
8: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
9: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
10: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
11: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
13: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
14: Trápilo mě svědění a pálení. Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
13: Dokonce i sex se stal bolestivým.
15: Vagisan zafungoval okamžitě.
13: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
16: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
17: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene jako tónovaný krém na obličej nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
18: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
19: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
22: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve, než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
0: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
1: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
23: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
24: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
25: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
26: 18.
27: Vítej u nás v Naked Attraction.
28: Někdo říká, že je láska slepá.
29: Tam něco vidím.
30: Pěknou dlouhou předkošku.
29: Masakr.
28: No, v téhle show spíše platí...

0: že je láska na hne.
1: Wow, pěkně.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
2: Tenhle pohled miluji.
0: Každou neděli ve 22 hodin.
3: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.

0: Takže vyberu žlutého, zeleného, červeného a fialového.
1: To znamená, že modrý na rande nejde. Ale také, že se s tímto úžasným mužem setkáš. Jsi připravená?
0: Jsem.
1: No tak říkám, otevřít modrý box.
2: Saket
1: je 27-letý geotechnik. Rád vaří, nejraději indickou kuchyni, ale umí i skvělé tacos.
3: Miluju tacos.
1: Co myslíš, Crystal?
0: To je moc zlé, je mi to líto.
1: Jaké to bylo stát v boxu?
3: Vážně vzrušující, dobrá zkušenost.
1: Super, díky za účast v našem pořadu. Jednou bych si ráda dala večeři, jestli uvaříš něco indického. No, děkuju.
3: Taky děkuju. Byla to velká zábava. Jsem velmi spokojený s vlastním tělem a bylo příjemné a dobré stát v boxu. Je hezké slyšet, že mám pěkné nohy. Škoda, že mě nevybrala. Takže si musím najít někoho jiného, komu udělám pořádné tacos.
1: Jaké bylo první rozhodování?
0: Jsem z toho trochu smutná.
1: Lituješ, že?
0: Ne, v pořádku. Neposílám někoho domů každý den.
1: Chápu. Ale hra je hra. Jsi připravená vidět horní části těl?
0: Jsem.
1: Co se ti líbí na horním trupu?
0: Trochu chlupy na hrudi a hlavně široká ramena.
1: Nešokuje mě, že mluvíš o chlupech. Chlupy jsou dobré. Tak se podíváme?
0: Podíváme.
1: Prosím, zvednout boxy.

0: Tak teď je to ještě zábavnější. Pro Boha, tady je toho tolik dobrého.
1: Kde se ti zastaví oči?
0: Vlastně kdekoliv. Všichni mají skvělá tetování.
1: Ty máš ráda tetování?
0: Ano, je hezké. Trochu se zastavuju u žlutého.
1: Začneme u žlutého?
0: Můžeme.
1: Rádo se stalo. Čeho si tu všimneš?
0: Tetování na hrudi a paži. Vypadá drsňácky. Vidím dlouhé vlasy.
1: Vlasy? A co tomu říkáš?
0: To je trochu drsné. Líbí se mi ta nová móda s tím, že kluci můžou mít i dlouhé vlasy.
1: Je to hezké?
0: Je. Má velmi pěkné ochlupení na hrudi. A bradavky, no, mám chuť je trochu štípnout.
1: Vzít mezi prsty?
0: Trošku kousat do nich.
1: Co říkáš na bradavky?
0: Jsou trochu tmavší než celé tělo. Docela dobré.
1: Viděla jsi, co potřebuješ?
0: Viděla.
1: Tak pojďme k červenému. Co říkáš tady?
0: Silná ramena a hezké chlupy na hrudi. Má trochu bříško a to se mi moc líbí.
1: Líbí?
0: Ano. Je trochu za co chytit a s čím se mazlit. Vypadá hezky do ruky.
1: Crystal není sama, komu se to líbí. Mnozí se domnívají, že ženy chtějí vyrýsované muže, ale v průzkumu jich 75% říká, že se chtějí usadit s někým, kdo má tvary. Myslí si, že je méně zahleděný do sebe a tím bude lepším otcem a manželem. Super tetování. To je drak. Můžeme vidět tvoje tetování?
0: Taky vypadá drsně.
1: Červený jsi drsný? Pravý drsňák.
0: Kdo přijde do Finnmarku, musí být trochu drsný.
1: Jak důležitý je humor?
0: Být společenský se smyslem pro humor je jenom plus.
1: S tím se žije.

0: Z nás, to ano. Viděla jsi u červeného, co spotřebovala?
1: Viděla.
0: Tak popojdeme k fialové. Chci slyšet, co říkáš tady.
1: Legrační tetování.
0: Já nepoznávám, co to je. Ukaž mi tetování. Jo, tady je. To je letopočet 1991. To vypadá, že někdo umřel. Ukazuje, že je trochu citlivý.
1: Ano, emoce jsou velmi důležité. Umět mluvit o pocitech a trochu je rozvést. Člověk nemusí být vždy tvrdý, může být i trochu jemný a to je velmi důležité.
0: Dá se na tom zapracovat.
1: Já jsem dost měkká, to mi věř, jako puding.
0: Jen máš trochu tvrdší slupku. Takže citlivost je milá. A on to má vytetované na těle. No, co zbytek? Třeba břicho?
1: Vypadá hodně dobře. A chlupy tvoří čáru, to mi přijde hodně sexy.
0: To se ti líbí?
1: Jo, vypadá dobře.
0: Viděla jsi tu, co potřebuješ?
1: Viděla.
0: Tak jdeme k poslednímu. Co se ti tady líbí?
1: Má moc hezké bradavky. A také tetování. A bradavky má malé a trochu do stran.
0: A zbytek, například břicho?
1: Vypadá moc dobře. A třeba je taky trochu drsňák.
0: Nebude slabší typ. Trochu se vystrojil, má prsteny i řetízek.
1: Vypadá to hezky, ale bylo by zábavné poznat trochu jeho osobnost.
0: No to je základ našeho pořadu. Povahu nepoznáš. Je to, jak to je. Má chlupy na hrudi a je to pro tebe dostatečné?
1: Jo, ale pro boha šlo by to i bez nich.
0: Nemusí mít chlupy?
1: Nemusí. Já říkávám, že na oceli chlupy taky nerostou.
0: Viděla jsi u zeleného vše potřebné?
1: Viděla.
0: No a zase přichází část, kterou tolik nemusíš. Ze čtyř se stanou tři. Podle čeho vybíráš?
1: Tak teď je to opravdu moc těžké, protože všichni jsou super hezcí a dobří.
0: Ano.
1: Musím poslouchat instinkt.
0: Je jasný a zřetelný?
1: Ano, moc ne.
0: Může se stát, že se rozhodneš, nebo už ses rozhodla pro muže svého života? Nechci vyvíjet nějaký nátlak, ale je to šance.
1: Je to možné.
0: Musíš to promyslet. Tak, Kristel, které tři barvy vezmeš dál? Thank you.

0: Gul.
1: Žlutou.
0: Že?
1: Červenou a...
0: Ogr.
1: Zelenou.
0: Ogr.
1: Zelená je mezi nimi taky a to znamená, že fialový na rande nejde. Ale také, že uvidíš, kdo se ve fialovém boxu skrýval. Tak já říkám, otevřít fialový box. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Kristel, tady mohu říci, že o něco přicházíš. Tohle je Anders. Je mu 31 a pracuje jako váhař. Zná spoustu triků pro pobavení. Mimo jiné má docela pružné ucho.
2: Jo, umím si ho natáhnout dost daleko, až potud. Víc to ukazovat nebudu. Radši.
1: Škoda, že si spolu nemůžete povídat o strojích. Má velký smysl pro humor, je hezký, milý a je ho za co chytit. Máš před sebou celý komplet. No, jaký je to pocit?
3: Já nevím, ty jsi tak hezký.
2: Díky.
1: Děkuji moc za účast.
2: Já děkuji, přijdu zas.
1: Sklapneš uši.
2: No a odletím, jako strýček Fido.
1: Jo, tak půjdeme na pivo. A děkuji za účast.
2: Jsem citlivý, takže si opravdu vážím komplimentů na své tělo obecně. Bylo to mimo mou komfortní zónu, ale teď už mám nějaké zkušenosti. Jsem si jistý svým vlastním tělem. Myslím, že vypadala jako velmi milá dívka, takže je smutné, že z toho nic nebylo. Ale možností je tolik.
1: Dobře, dnešní možná nejvíc vzrušující chvíle. Za chvíli úplně otevřeme boxy. Uvidíš tři tváře a oni uvidí tebe. Jaký je to pocit?
4: Bude.

0: Dobrý. Slyšeli mě tu jenom mluvit mým severským akcentem a asi si říkali, že jsem tak trošku trdlo.
1: No, jsi připravená?
0: Jsem.
1: No tak řekneme. Zvednout úplně boxy.

0: Avlehel.
1: To jsou fešáci.
0: Velmi vinu, volky.
1: Omlívám. A můžeš myslet? Nemůžu, ty fousy. Co mám říct? No, co myslíš, když vidíš červeného? Má hezké vlasy a hezké vousy.
2: Tak máme zeleného.
1: Vypadá stylověji, jestli chápeš.
2: No, hladký střih.
1: Ano. Zatím si od nich neslyšela ani hlásek. A věř nebo ne, mají i svou osobnost. Nejsou to jen těla, co tu stojí.
2: Můžeš dát každému jednu otázku bez dalšího doptávání. Tak asi začneme zeleným. Na co se ho chceš zeptat?
1: Co bys radši dělal v sobotu? Šel do města nebo poslouchal Padencefot?
3: Šel bych do města.
2: Město? Co tomu říkáš?
1: Ne každý poslouchá Padencefot jako já.
2: Jo, jo, je to poměrně úzká skupina.
1: Je to skvělý rozhlasový pořad, já ho miluju.
2: Popojdem k červenému? Na co se jeho chceš zeptat?
1: Co máš radši, hory nebo moře?
3: Moře.
2: Proč pak?
3: Rád se koupu.
2: Co ty a koupání?
1: Já to miluju.
2: Vážně?
1: Je to příjemné.
2: No hele. Tak jdeme ke žlutému. Na co se ho chceš zeptat?
1: Jaké stroje máš radši, Cat nebo Volvo?
3: Já nemám preference, ale Volvo se asi s nás opravuje.
2: Co ty na to?
1: Hodně dobré. Volvo je nejlepší.
2: Nejlepší je Volvo? Já myslela, že Cat.
1: Ne, o tomhle se nežertuje. Konec řečí.
2: Jo, v zásadě rozumím. Usnadnili ti to ty odpovědi nebo stížili?
1: Usnadnili, rozhodně.
2: Jsi připravena na další kolečko výběru? No tak stůj pevně na nohou. Které dvě barvy chceš vzít dál? Musíš se rozhodnout.

0: Chci vzít... Chci si vzít červeného.
1: Červený pokračuje.
0: A žlutého.
1: A žlutý je v tom také. Zelený, můžeš jít k nám. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Christer, 30letý Sindre, pracuje jako pokrývač. A byl v mistrovství Norska v tanci u tyče?
2: Nesoutěžil jsem, jen jsem mohl vystoupit na pódiu.
1: Jak ti jde tanec u tyče?
2: Je to překvapivě namáhavé a těžké. Není to žádná legranda.
1: Chvíli jsi myslel, že to jde samo?
2: Vypadá to snadno, říkal jsem si, no to musím dokázat.
1: Sindre, díky za účast.
2: Rádo se stalo.
1: Těšilo mě se na tebe koukat.
2: Zavolej, pokud chceš vidět víc.
1: Děkuju.
2: Jsem si velmi jistý sám sebou, takže to bylo příjemné. Je zábavné slyšet, že můj penis vypadá velký. No, už jsem to někdy slyšel. Že z nás dvou dvojka nebude, je pro ní škoda. To neuvidí tanec u tyče.
1: Christel, z pěti zůstali dva? Najednou je jich méně. A je to skoro smutné.
0: Je tu tak prázdno.
1: Ano. Ale zároveň jsou tu dva dobří chlapci. Takže se nebojím.
0: Ne, to bude dobré.
1: Ale teď nastávají nové časy. Musíš se také svléknout. Co tomu říkáš?
0: No, že to bude chuťovka.
1: Bude to chuťovka? Jsi ráda nahá?
0: Děsně ráda.
1: A proč?
0: Oblečení tlačí na kůži, je v něm horko a nepříjemně a nahota to je svoboda a to je skvělé.
1: Tak přejdeme ke svobodě. Christel stačí odejít, svléknout se a vrátit se. Nyní, když si vybrala z pěti krásných nahých mužských těl, zbývají 26leté Christel dva možní partneři. Těmi šťastlivci jsou 23letý betonář Ludvík a 26letý

Stein Atle, který pracuje jako chovatel ryb. Ale musí zůstat jeden. Kristel musí učinit těžké rozhodnutí. Stein Atle a Ludviku. Jste dva poslední, kteří zbývají. Stein Atle...

0: milá holka.
1: A co myslíš ty?
0: Vypadá, že má pevné názory.
1: Jste připraveni na trochu víc nahoty?
0: Ovšem.
1: Tak vydechněte. Za chvilku ji uvidíte. Kristel, jsme připraveni.

0: Odejli.
1: Na to je chuťovka. Jaký je to pocit?
2: Cítím se osvobozená.
1: Ludvigu, co si na Kristel nejdřív všimneš?
3: Tetování. Už jsem jich pár viděl. Moc se mi líbily, na hezkém místě.
1: Ano. Co ty, Stein Atle?
3: Úplně všeho.
1: Ano, ale teď je čas se rozhodnout, Kristel. Jaký máš uvnitř pocit?
2: Tohle bude asi nejtěžší.
1: Seznámím tě s těmi dvěma trochu víc.
2: Tak dobře.
1: Máme tu 23-letého Ludviga. Je to betonář. Můžu říct, že Ludvík se také dost bojí pavouků. Ty se sama pavouků bojíš.
2: Já je nesnáším.
1: Ale fascinují tě taky trochu, že?
3: Myslím, že jsou zajímaví, jak žijí a jak to dělají. Jsou zajímaví, ano.
1: Ty se bojíš, ale zároveň tě fascinují.
3: Ano, mám z nich strach, takže trpím, když nějakého vidím, ale pořád se snažím trochu překonat strach.
1: A pak je tu Stein Atle. Je mu 26 a vyrostl na farmě.
2: Pěkné.
1: Vylíčí nám, kde vyrůstal.
3: Je to na venkově, prostě krávy a telata a tak, ovečky, no, kozičky.
1: Byl správný selský klub?
3: No jo.
1: Fajn. Jsi připravená se rozhodnout?
2: Ne.
1: No ale to přece musíš.
2: Ale já prostě nemůžu, je to tak těžké.
1: No, mluvit o počasí a tak. Ne, to ne. Je čas se rozhodnout. Jen jeden může jít na rande. Tak do toho.
2: Vyberu si

0: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
8: Větší, než si myslíš.
7: Proč prší?
8: Aby se starý cítil příjemně.
7: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
9: Dorazili jste do cíle.
8: Tak jo, jsme tady.
10: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.

0: 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
2: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
3: Trápilo mě svědění a pálení. Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene jako tónovaný krém na obličej nebo dětský sprej ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
9: Prosím.
10: Wow. Co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
14: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
15: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
16: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
17: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
18: 18.
19: Víte u nás v Naked Attraction.
20: Někdo říká, že je láska slepá.
21: Tam něco vidím.
22: Pěknou dlouhou předkoštěm.
21: Masakr.
20: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
19: Wow, pěkně.
20: Naked Attraction Česko a Slovensko.
23: Tenhle pohled miluji.
20: Každou neděli ve 22 hodin.
24: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
25: Jen jeden může jít na rande. Tak do toho.
26: Vyberu si... Stejna. Stejna Atleho. Takže ty na rande nejdeš, Ludvíku. Ale díky moc za účast.
27: Já děkuji.
26: Díky.
27: Nejhezčí kompliment, který jsem dostal, byl, že je hezké mít husté vousy a že s dlouhými vlasy trochu vyčnívám. Docela mě to zahřálo u srdíčka. Trošku mě mrzelo, že nebudem spolu, ale oba se bojíme pavouku. A

0: To by mohl být problém.
1: Je hodně vysoký.
2: Teď jsi z toho všiml?
1: Jo, až teď.
2: Stejn Atle, jdeš na rande, jaký je to pocit?
0: Bude zajímavé jí více poznat.
2: Jak je ti uvnitř, Crystal?
1: Myslím, že jsem se rozhodla správně.
2: Všimla jsi ho jako prvního, byla jsi rozhodnutá celou dobu?
1: Vůbec ne, byla jsem si dost nejistá.
2: Ale byl to Stejn Atle.
1: Ano.
2: Vy dva, setkáme se zítra. Nemůžu se dočkat, až se o tom rande dozvím. Teď už stačí jen se obléct a jít si dát pár drinků a pobavit se. Máte témata k rozhovoru, nebo to půjde samo? To se uvidí.
0: Já myslím, že to půjde dobře.
2: Slyšel jsi trochu mluvit, takže to nebude problém.
0: Jak říkáš?
2: Hodně štěstí na rande a bavte se.
0: Díky. Bylo zvláštní slyšet tolik komplimentů, které by mě ani nenapadly.
1: Bude zábavné vidět ho v oblečení, zjistit, jaký má styl, takže to bude dobré. Cítím to.
0: Bude to vzrušující, protože nikdo z nás ještě nebyl na opravdovém rande. Je fajn poznat nové lidi.
1: Před rande jsem trochu vystresovaná. Nikdy předtím jsem to nedělala, nevím, jak to funguje, ale nová výzva je dobrá výzva. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Moc ti to sluší v oblečení. Měl super styl, vypadal dobře. Dobře jsem si vybrala. Máš se dobře?
0: Jo, dobrý. A ty?
1: Dobře, jsem trošičku nervózní.
0: To já taky. Nejsi v tom sama. V pohodě. Jsem nervózní jako pes.
1: Já na rande ještě nebyla.
0: Já taky ne.
1: Ne? A teď tu oba sedíme a bože můj.
0: Jako dvě okurky, no. Vypadá jako milá dáma. Žena, která má koule.
1: Připijem si?
0: Můžeme.
1: Na zdraví. Na naše první rande.
0: Na naše první rande.
1: Máš super styl.
0: Děkuju.
1: Chodíš takhle normálně?
0: Ne.
1: Tohle máš jako lepší oblečení?
0: Ano, když se chci obléct hezky.
1: Vypadáš moc hezky.
0: Díky, ty taky.
1: Jsem moc ráda, že jsem si ho vybrala. To bylo tělo, jaké jsem hledala. Je pohledný a tak trochu workaholic. Je ho za co chytit. Jak ti bylo v boxu? Bylo to příjemné?
0: No, nejdřív to nebylo úplně komfortní, ale pak to přešlo. Jak se ti vybíralo?
1: Cítila jsem se pohodlně a jistě. Skvěle jsem se bavila, bylo to teda trošku neobvyklé, ale nikdy jsem nebyla na rande, ale svým způsobem to bylo zároveň dobře. Ráda bych ho poznala líp. Půjdeme se projít?
0: Můžeme.
1: Tak se jdeme projít.
0: Jasně.
1: Teď se jdeme projít a lépe se seznámit. Uvidíme.

0: Den.
1: Hola.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Hi.
3: Jak bylo včera na rande, Kristel?
2: Zatím to šlo dobře, bylo to teda trošičku neohrabané.
3: Neohrabané?
2: Ani jeden jsme ještě nebyli na rande.
3: Co myslíš, stejné atle?
4: Totež, co ona, bylo to poprvé, ale ke konci to šlo skvěle.
3: A jak to šlo po rande?
2: Trošičku jsme si povídali.
4: Jo, nic víc nebylo.
2: Ani pusa? Ne.
3: A proč ne?
4: Já nevím.
2: Asi spíš jako kamarád.
4: Taky myslím. Milá dáma, ale víc si sedneme jako kamarádi.
3: Moc jsem ti věřila. Pomohlo by, kdybychom vám našli nějakou společnou aktivitu?
4: Asi by to bylo lepší, než na rande sedět bez hnutí.
3: Představ si rande snů. Co by na něm bylo?
4: Dlouhá jízda Porschem.
2: A dobrá muzika.
3: Takže potřebujeme jen luxusní auto?
2: Ano.
3: No to bychom měli do příští sezony zajistit. Bylo ohromné se s vámi poznat.
4: Teď se aspoň obejmeme.
2: Jo, do toho. Moc hezky. Ahoj.
3: Více informací o našem pořadu můžete najít na našich webových stránkách.
5: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

Nada.

0: erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citovosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
4: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
3: Na tisíce produktů.
4: A máma se vždycky ráda odváže.
3: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer.

0: Ten přes ceny.
1: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
4: Trápilo mě svědění a pálení.
5: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
3: Dokonce i sex se stal bolestivým.
6: Vagisan zafungoval okamžitě.
3: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
7: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
8: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
9: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
10: Větší, než si myslíš.
9: Proč prší?
10: Aby se starý cítil příjemně.
9: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
11: Dorazili jste do cíle.
10: Tak jo, jsme tady.
12: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
8: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
14: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
15: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
16: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
3: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
17: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
18: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
19: Prosím.
20: Wow, co se to děje?
21: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
22: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
23: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
24: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
4: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
6: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz

0: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
2: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Byla.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
6: Trápilo mě svědění a pálení.
7: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
5: Dokonce i sex se stal bolestivým.
8: Vagisan zafungoval okamžitě.
5: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
7: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
10: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
9: Na tisíce produktů.
10: A máma se vždycky ráda odváže.
9: Boží. Hneď dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
11: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
9: Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
14: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: Prosím.
16: Wow, co se to děje?
17: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
18: Značková kvalita za ní.

0: nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Kaufland.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
5: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno.

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
1: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
3: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
4: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
6: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
8: E-kondomy.
7: E-kondomy.cz.

0: dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová krkovice za 79,90 a gambrinus za 15,75 za kus při koupi balení. Bila.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Objevte v Albertu i další marinovaná masa pro prvotřídní grilovačku za pár minut na talíři. A ceny? Nepřepálené. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
4: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
3: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
5: Tati!
3: Neomezený tarify.
1: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Chcete šetřit jen na ceně?
7: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
2: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
8: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a alimi prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
13: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
14: Pálivá omáčka. Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
15: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
16: Takže jedeme za Šulcíkem.
17: Neboj, jsme na cestě pasta.
18: Tady je to. Tendu, entre
19: deux parasols, le soleil comme... Bonjour. To bude asi pro tebe, co?
17: Předávám.
20: Nazdar, Šulcíku. Tak držím palce, ať to dokopeme až sem do Bosny.
19: Díky, pasta. Kdo mi ale pohlídá Frantu?
21: Pohlídejte si tisícovku jen za registraci. Tip Sport.
22: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
23: Telefon za korunu, ale
1: Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.

erotický dárek k narozeninám. Mm. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: ti zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Kaufland.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: V akci Kornouty Lambáda. Nízké ceny, hezky česky. Penny.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
10: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hrozny bílé za 39,90 a vejce M v Bila klubu za 34,90. Bila.
8: Prosím.
11: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
14: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
15: Birgo!
14: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
3: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
4: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Wash Tower. Life's good. LG.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba domácí spotřebiče značky Gorenje, jako lednici s praktickými zásuvkami nebo pračku s úspornými funkcemi. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Kaufland.
3: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
4: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: V akci Vepřová kýta.
2: Nízké ceny, hezky česky. Penny.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
5: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden elegantní spodní prádlo nyní za lepší ceny.
7: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: záchranná služba, tísňová link, klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
5: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
6: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
7: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
8: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

Pořád se ptala, kdy už přijdu domů, nechápala, že už nemám tam věci. Nutila mě zase dojít k tomu, být jako pták, zavřený v kleci.

0: Vile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
1: Tvaroh odtučněný za 14,90 a zámecká šunka za 19,90. Vila.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90.

0: Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro, tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Smeč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
6: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Kaufland.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba ochranu proti slunci Avene, jako tónovaný krém na obličej, nebo dětský sprej, ultraodolný vůči vodě. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost. Prosím.
11: Wow, co se to děje?
12: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
13: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
14: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
15: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
16: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
17: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
18: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.